0: agus bhín gún sin innéanaachta sin sé cena láisteach. Ach os an go i gimachtúin a go le bhhadhain sa bhhadhain agus bhhadhain agus blasa ber deireach an éire a chu réigeine. A bhí muí dinaach na dhéos sin gur gá i réam a bhí cnága siúgaéanaach mar bag nách a bhí muí cepa bhí muí cepa nach daine an saíil se bhínta febí céir a tháinig atrabach tá sé sin leis fíar. Agus tíra Heinrich Becker o rhaen tuan yn acob, wel, ni rhaen mae certi, dach bacas o'm gwrhaen mae goen ar y wawn, agos fisa am o ffersyn, na roi sy'n rysil sio. A sy'n efo gwrdd hyd mae gwrhaen i gwrdd y cyn teatr, agos ach ti'n meddwl lob sy'r stres yn y crag, agos sy'n edrych yn mwy sgeil, agos ni sgeil bregwch y bia sy'n. Mas dw, edrych Heinrich Becker, mas dw cyn ffordd ar y treid. Alw ni'l sain, ni'l sain eisen, wel, mae ta sied ymig gan sy'n sio hyn. Fe ddyr gyda gan rwyd y cyn teatr, bwgus bina dyn y ta byw hyn, bina sied y traed. Wel, fe ddyr gwyl sied y gwy hyn, ond sy'n meddwl chyli. Ni'l sain. Ni'l sain, ca mi'n sied, agos ni'l sain ca'n gawm wydiach. Ta sŵw leid i am, na mewn rwy'n gwno, le cwm o ddeir. Sy'n sgeil chan eisiau dyn eich Martin Siogias bale normna, yn y sir. Siogwi is awlwt a siad o cryniw y ffamwne, le ffwyni greinne. Siad oedd yr morti, wel arno, un jam eisiau gwyd. Le gael ffwy gwyn rhywun, chwyd rha o'r lwmsa, ta sia sasyn yn eis. Chwyd sia siar y gyr y can y porter yn sio, siar, ta sad colt o tamas o cynnail. Wel, i siad yn siand, rha mwy fi on y tamsyn. Wel, dawg siam bael yn sio, gos fi led bygylle yn ein dilys. Siar leis, gael ffwy gwyn rhywun, wel fi'n gyrion o dalw, na'r dog sy'n deach ar ymwyd. Mae dy lef atis ni'r leidr. Ach, nwyr i honig sy'n hir i gytro, fi chyl ar yn sy'n nilion o mw ffam yno. Fi yn eiti ti di gyntaw. Ni'r a ffer y byn tamsyn gyn capel on. Fi mwyn tyr yn nilion i chapsia y ffam yno. Ffer y galtos le'n y wawld, ys ffer y lŷn, ys ffer y ffosg, ys baid dad fi'n ledog o fi'n edilis. Ni ac yn ledog o fi'n edilis tad. Dyr o sy'n ledog o. Fe cyn tŵ tad, ni ac yn mynd i'r ledog. O, dwi'n siarad cynnach fecyn. Cynnach fecyn dwi'n dyn eisiau. Ni ac yn mynd i'r ledog o fi'n ein dilys. Wel, si'r lob, ffordd porter. Ni'r y balwch cyn yr eisiau hannig siad. Agos ni'r offer. Ben, na lianw le fe cael sy'n oed cyn. Nw gyr hang sy'n wael yr eisiau ni'r cas wein yn yr. Agos na'r wein tych o'r leta sy'n yn eisiau. Na'ch bygwch rytiach gymach tad y gael hart y tam sy'n. Ac fi'n tro long o gwein y gael siarol. Ta sy'n sy'n To tell the truth. Fydd ar y ffam na le capel, gos o'r capel, gos o'r machan na garen ti. Wel, sy'n dram syl, tyma dyr o, y fi ymig yn syl sio. Sia, dram, ddim eisiau ddim i. Ni ffar syl ty be fi on, ach dram y fi ymig yn syl sio. Sgedr yn yw, le sy'n fawr mwyn i dyr Heinrich Becker. Anw fi dyr o gwelio cwyd yma achar na garin ti, dyr Martin, ach anw ni ro tad ydy, le ffa cael lan o wario chyd e'n gari. Fiech yn y dyn yma he, le ffa mwyn i wadach. Fel o dyn nhw as y mantra chard ydy nes ys geil sy'r eist. Fi ffer nhw hwn un sy'n ymwgwn y mar o ffad o dygyd eich mi alo mae'n un i'r. Sy'n oed i'r osio herin ar yr ys. A fi sy'n los as y gladach a hyn ag y wac bant am yn wy. Le llesw gos fydd yr ogrwniw yn y cornan. Le chyr swys le cleif. A chon i gwy hi'n pol agos hos ysi ysgwb yn y ffamwni yn siŵl bob. Fi'n mac y brenw wedi yna hyd, agos fi'n cynnal laim rysig i fi'n ahed mae'r fyrwyd i clyst i eich edrych yn tyw. Fi'n ta hyd e hyn y brenw wedi mac, mae'r ni'r welys tad i yn yr eti sy'n fecach y mac. Ach ni'n stwysg yn ysgwb yn y ffamwni lyg bob. Rwgse yr gwson mae ffamwni, gos chasio mac yr warn o ffargau. Gos na'r rwy'n siam meitin, stopo gwy. Cyn ffawl twa yna sy'n ydyr i mac, a na bach lle sy'n ydyr i tair ydyr sa, ni wan yn siar gwaith. Wel chwol yma ydyr sa, ta'n y cwrs ni ar oed ydyr sa, gwyl tŵ ydyr sa, lian tŵl ydyr sa, y gymach ni achos na dyn yma ydyr sa. Agos da'r fyn y heir yn ydyr sa, mae'r un si tŵn i'r unig am ydyr i mac. Ni ac tŵn cladach ydyr sa, gymoha mew ydyr sa, gos ysbygw sgeilw. Wel, nis tŵs gyna wa yma ydyr i tair. Ta siad ymyn ysid ysra, na dyn yma hyd ysra. agus tá fear breide se máchas do bhíseoge chuidir se agus chuigann breágruúige acha bide se agus iad gáisiút lob. Agus tá a cin fá chuide se náte cin teachcha ina chumricht. Is comúna sé de segréidirn tú menú nach réidirn de se, gá mácha de se go dícha tú mácha de se go dí trá lochhuií gus tá a bhhachasáil, fearidir bhéal faoi de se mar na trá agus a chuir cúideach. Agus féit tú éiceil de se lead a gáthúla de se is mác. Bhfuil más siar tú sinna deir mác, an ruda tá túrá de se, ní chaim se lána í de se de heirhí sé rís go brácha de se fat bhairis tú, mar níl tún trust. Chá séidir chuidir próga, gus chu sé mácht seist an tléibh go dánaigh se go lochhhuií. Agus chunig sé. Á dhéidir se sa bhhaidir glóú de se na chufa a chuún cása de se nó ceirtá suas le maiid chora bidir se. Gúil se nána de se rud mar na ceall ná dhéana de se. Agus a dúr tselum idir se. Go bhhacha sé an fearóg sin idir se i dhéana chlóba de se lena gá húil, agus tam se gá ceallan seis. Ach ní hé an seidir se a go bhhacha zaúil. Ach ní hinile ráide se go dhéana miise an lága heidirhí sé rí chuoin go nearsa. Le í salinis sa scéil seo ó fáidir sóge a mála normna in dhéana saor. A chu deidir se bí mu roi agus sa muide ráchail. I plé le cepa víidir arnó. Bhí Bertéán spáid i go dá ggóúir agus bhí muidir rácha leon ach bhí leanana toú go roihéin a bú bhhaidín tain a chu deire nar phléasc si a máchlaid de mála í seo. Bhín bála dígan tú dúscail se le nearta teasa dígan tú, tháinig Pólan agus ná chud amachaí, agus nuair a tháinig ná tháinig siar chu sé dóteúra, agus nuair a tháinig ó ghóisiú dóisí go donú. Nuair thug siíorta dígan tú, anún sa scif feachta nó gá sacada chu sé steach sa tine. Ach bhí se na háang ná sé dí a bhhaine gá nófi de chuismar sin, agus gonéon ina láúirt, gáirí chu té ggófi siar a chraig nú náte bé, agus slá má reiníáil agus a chula sin náte bhí dóte gur a tú ceart. Ruá siar ach ní éta chéine na láúirt, agus á ruá agus go éon na láúirt bín léis dínta. A chalá se nírim an fearbachta dígan tú chus go pu bu cheartó ní ruise, agus bhín strainseire se an as de á éla de se, ceirta tú dionine de se bailile le tíar a chraig láirecha de se agus fá slám reinaí de se nach chuil de chuisi de se nach chuil drochráire. Á mu sé go dachtúir beú béchas a chamór be i deir fear bhí dóte, tá sí gon léisanis, tá sí léis leit agus láchtar go háid. Cén fá láir tú chu a bid de se, a nú ní lein léisa mu chéana is ó láir tú, nach chuil is a de sin. Ás tá bhaid fellar mu deir fearil, ní rá near tá marí de se. Á mu sé de se, an bhain macha sáma de se a chaú ní ra ús de se. Ach ní achan dóteir bocht tíar an sinna dígan tú láir a fear, ní bhú gáil tíar mar ní rá léisa na chéan a chu dimhann bhí droch ráir a chuis. Mar go dimhann sin chelp i tá nánú gó, agus túr dóhaid. Ach ní sin héin, brostú léisa dígan tú, brostú léisa ní a dó celpa, mar bhí léisa sa gelpa í héin úla sa. Á jól bhí léisa sa gelpa.
1: Go mid a géisiocht an tsin le Martin James ó Flaharta agus scéalta gá léhaige ón leabhar i méal na farraige gon sráfa cléireachal a cruilúir dús an idir na chnaí. I mlíon an dá mhíle a bhása údar an leabhar an Gearmánach Aonach Becker, suamh na siúí ó féin agus na daoine lug a rionn agus scéalta leis. Buim sé Evelyn Zuwalish go dtí an chéadúr eile tá bhí airgaí féin agus chachéile.

0: In the jazz, in the jazz. Muzikiesha den shunne chairge la Grenya Brady piece on the album Back and Forth. Agus yeah, she's special to me. My ginsha the even shun time, but your kickish tree shot ni on gur kasu army accession galant a coil. The owner in shunne ria tauri agus visha galant a gajra buelu leche agus darnoyas as kanda yon chawan I skain na gaelike eki agus komodar agus shinchar. Dóchreite gajira agus an chagóni jas borlbag hortana coid cáil in seo. Vi ma réin sin agus dúirt maig tús a chléir in úgar gur stóiú gur spatad in seo ar an chósir cáil le éilú bidir wa wúru an tíl ar fá tamulch agus tamané chachtrachta el ní wain chachtracht a pactara el fásta wa nóra ní rahelí bín si gésart lín gur rialta in nyeskirt ar dwaha a níl si in nyeskirt ar dwaha nú trín Pactar a hálú agus í caite siar agus glonne jas agus níhéan san is gur baine a taan sa glonne céarna ach sí caite siar agus fangaheice se fanga níiste se bhile seo. Tá sí né glár hátracht a hálú a adlamann seo agus í ré ónil ví tú cantir ar éú agus sin rud a sprig a rinseachtra seo a ghlacú agus díomh se. Bidja luin si siapa gomna hai in seo fastan sa teachtaracht siapa bygg vi ar anna fárstja leid an tíl. Sgarbi, seo teachtaracht. Mas siu geri glór haachtaracht o hálu genigia mor ní nóra gaminic fo ganyan chrac. Náid a hárta seart, náid a tríadó, cúig a cúig a cúig a cúig, saulí mudjanya in seo a nérin agus é fuar agus é fanta agus war in sin fontu teachtaracht an chenial seo hialar hía.
1: Qual a warning could you want a tattoo to the cancer new who by Gale? While Jalen Michigan GH are Laksha Adamsa, Le Heath Blian Hat the G. Shantir Laksha Natch, Naram Nanda, we Mishima Yasava, we Mishis the Yashapa Gamahi, I was KB Copper, the Chapman's Tamish and the Hanet. I was Vianetta Kanchi, I Grushi Pawsu, because Grushi Yamatar Honeymoons. Here the Lobhang Jerry the Honeymoons, not a dear from a D. Jerry the Honeymoon, Vini Shidu, Kashin and Etchin's Barch, and Edi for Pawsu. The Mishinishin Kaltagal, I was Shinam Samagal Kamot, while Hail Mishikishin. Tanyam dan lehti bod jishir y dôn o'r ysbyfynig nes mi chyfod i asym o'r gymolta. So na fysa hyn cest ar ym simli yna gair wael yma gael dyma sy'n gair hyn gymolta, gair i asym o'r gymolta, agos te molta galant. Agos mae tanetig eisiad, agos i ebol dyma sy'n chyfod cart na control dy, dwi'n un tabwyach di chi. All right, e'n môr ys molta, agos dyma dwi'n jas che cholin cho, agos dyma sy'n eitio has y 3 km Celsius, a dy gif y galant ag yn yw hynny hynny ar, agos dyma sy'n gynnyl sy'n jas fwyar. Mae'n chan fwyar ac yn siarad yn ymwneud â chalk cheese. Mae'n cael trwy'r eich am o'r...
0: Doi o'n chodjolau dwi'n bio, yn chodjolau dwi'n bio, tro a 3 km Celsius, cat y siar, glynu ias yn y lew, y geisart, ysio'n chwysio'r coel yn Malta. Mae'n siarad yn chodjolau yn pys yn nis fer y rawnw dy jyniwr nore. Agus glynu liquid ydw lew yn siarad gyd. Siarad yn gys special dydw dydw. Agus yn irian ysgalw nhw as o walart. Siarad liquid sunshine. Bwyn saltus yn sire yn siarad Malta. Agus lach siarad mor ydw eich chi cwyga blian dyhe Malta wyn siarad.

0: spregu le chaile deagáil le na chiaile gohéirí hiniu agus le don de feasta am chaascar éonhharú ar siúil mar sin an teachtar tú na gcéirdaí na lóirt le daoine agus teagáil inú le daoine agus súla chaineal amada de chuid cósa na dad céirde na bailteilí.
1: Sin é go dtíra bhfuil bhí seal tá sé réite gcéirdaí go na ngáil go bhfuil se tabhacht a gcúil daoine a tean ís le brí agus bhfuil smaointe acu le a chur na meas féin Erinolas fuinne sérvisi agus na tachiachtí tairfail go héitiú agus gnéisint agus gólas acu go héitiú le gála codjuel ma teis a dhé. Tan teachtar at seo mar a dúirtú scapú i gairdí go na ngáil inniu mar chud da le don de feasachta chásgur éon warú agus iad a chur béim ar a tabhacht a bhainean le córa ascailte agus seiceilar dhaoine. Tá na gairdí tá siad a malú de dhaoine am a ghlacúniú agus teagmhail a dhéanú le daoine eile ina bobl agus ceist himplí chur athrú faoi go dé mar a téisiad go dé mar tá siad a fola ré. Dúir na gairdí go bhfuil tú córa na teagmhail himplí mar seo beidir Dohos a hort da gynnu te bydur y gael ffrid am chrwyau. Tysi dy cwrdd gyfnu da gynnu ffasta. Y fe tysgyna agos i adeg rant olus o'r lina fwy ein warw na fwy ein gartw agos erdi hort yr y chynchyr y jetw y fe y gynolus yn yr gynnu yle. Agos tysi dy gyrru ffasta dyni sbregw i ten ychor yr unolus fwy chwr sy'n miorlentio bydur ffolwm y doi la cori a hant agos y doi la tacw la dyni tes rahal agos ffys y fe acw er na sierfys i tacu ac dy tyrffwel di fe heglwm coplau cyn y lwa ta heg chago le ienw yr noi ylis na Samaritans yr unifer sir yn asge hyn y hyn y sie y hyn y do tri nor yn y dwlin nag www.samaritans.ie Ta tachia text o'r ffwel tre chodas text about it agos nialig dini ach yn ffocl halo a holw chwy gynnyfyr y cwig unifni a hocht unifni a hocht yr noi fy siel cyrn pieta sierfys i tachia yr ffwel gyhetiw agos gynnesion agos telina tachia ac wysyn y ta ffaimw cyrwyr y ffyd sy'n hyn a hocht unifni unifni Y dó cehar y siacht, y dó y cehar y siacht, agos y siw ydyrlun yn sy'n na www.pieta.ie. Sy'n gydira, codi dyna sierfys i tachu ac di te yr ffwel agos hegladini yr noi y chagwyl y enw lyna nocht o'r chaili agos beisiau sy'n ebl ty rolus y hwrt difa yr na tachu ac di sy'n ylig y te yr ffwel. Mor sy'n efo siel y ffrif hachdarat teg na gyrdi yn yw na ni gaed a gynni y ddeg strahalt lof a hen, agos y tewat a wanyan lan o gojacr ac di a rant la dynia agos taciat a lorog.
0: Cacalor, y wairad ffai cymwyd yn sy'n agos lwy tu na doctor i chaili yn sy'n ar yn lesio a'n lesio a tyn y gyrdi y cwrbema ar unyw y led o'n dyffasacta ym chosgar ein warw agos ten doctor chaili Tony Dilap y mohodger ty yn ysmodin wairad y doctor. Dymar tetu.
2: Tamagamai. I guess show Kura Inta Tawata Faduda Fenwaru I guess Troshkill was a ten a figure Hartfan level Kirana Haiva Aham Lien Kega Wilmaj Kurkajur Obi Stahan I guess Lui Mirad Rodmai Faduda just Kura Askaltachan I guess Igla Dini Mahinchan Kajur Ayenu Faduda Shaw Lord Ladini against just and Kish simply of Hararu. Mordushi Vernsha Dohos Difa, I guess. Tay could work Kaju Mainchen, I guess Louishi Yed, Miss Martin's Peter House, I guess McCain, Dr. Chiley, I guess Mate, Mate, should like Gloria Takiart was a Tashe on. A Carway Nadini Shaw, Ni Vincha the Lorig, I guess Ni Quirtin Shed, Marin. Kaju, I guess Shannon Five, Gulcha Rudbug Fee Kelch, I guess Gulcha. Rodbog Einar, I could just more aku, I guess new Lauren Shedler than you be new Lauren, new Quirton Shedler, could you? I guess Shin Jackrat Moore, a bunch left, Fain Maru, na Higgins Shedon Tossi, again Shinati Tisha, Terrata, the Ahananya, was it the Rodbog Urgela for do the Corson for do the Hyla Hain, I guess, and Cora, Oscar Marducha, I guess Kirkisha. I guess Bidgerga lower should let, I guess, and Chin Hocker on Kajushan Hill, Inta Tower, I guess, two shirt, La Rudd, simply, mar sin go dé mar tatú agus mar tatú inne was it cuatú tátaí ar don agus lu sin na coú a lig pe pe a hausúna coú ó bí a chundééis seo.

0: nu er an rí fost ag Suzanne ag CNNG.caí go dí de marte hagan cúgiú lá déag tá sé sin a gile chuisteach ar a bosteo an nuonrahile na fine. Nus fangum við mjög bæði grúpa peintarach til plenir bæði sér að það tækla hæli sem að dúnum í þeirri sáttanir sá bæði sér að það tækla hæli sig gæli egi dækhlog um virk fósta agus skásið að lán sin inni í eisen peintarach hartu fæk hæntar na núnum agus djál át nýstessu en gallery við dóri nus bæði rangunni Ús honnau leidjar rótsu tossi sem gallery er varkun ógu í dór djardín Arnói an tóttú lá tæsir tinn tossi agus ljana sýðir að Arnói en sinn húgjur á dík leið na hóksáttinni djartarlinn agus húli djardín vinsjöð er súl. Náði hóttu sátt kæri hóttu trí sáttu sáttu hín. Bæ maðin hæfi er súl sá grannu ég mórug er maðin mórug ég rúri vann lý agus að sjáir bælæri gæðu alú gónund leið og í dór. Bæ njartuði dæsa lenni híkus lennól östin sinn marsin búlisti ekk agus tóir takið tróba djarsjöð. Kúplikjónarinn sjónu sam agus bæ í vór er í hóltúr na kránógi bæ sér sinna súlæri nóttúla dæg marveis kutjú aka barnói nú ég er fad agus sjöð alinn törri og á tjúl og skol hjól na kránógi veis kasa inn hjól agus ég er spontu gud alinn agus gud kærdinni arnói bígílinni djarsjöð sýr hér stæk agus kan ele inshonish by Carlin Scotcharach tale gen HSE de kidin and shul de kwan fofun nun nun gar holm kille ege hinegar majin gdi la us do yek ta shashon us falun ko hish mohori agus ko khur mori lani ede triple and gus trivi gus shivi gish ta shashon kart dan shashon jo kardul agus ta shasir nash ke nilin ga le horin ti yun dertor Wyrn ti osgultinus, siw po yn ffobl de lŵn o'n hyn gyda'n cwg, de mort de ceddyn de dyn gyda hyn yn sy'n o'n diag gyda'n cwg, agos de sarn o'n diag gyda'n cwg, agos rys de dŵn yn sy'n de dŵn ti de dŵn. Gymlech gael de sarn hyn gyda'n cwg, agos de dŵn dŵn ti, agos da bosgo balwch an, eg bang biach loch nil o siw po yn ffobl, chymale sy'n ta bosgo balwch an o'n eg yn agrych cwp yn fal carach, agos ffeidilet glych er hala ards begli, Madden Jardín ydyrtwr chyma. Nys siarad i'w walk ymwyd ffogri yn twysgert agos wrth sy'n gyda hyn. Da gan i bygwon, Elin Siam, agos cyrwyd mewn mach am ar tasha siŵl ffil oer agos sy'n gwyl ffeile enoch yn ôl fwrs sy'n glanti lianoch dy rai agos lianoch rai gyda dda dwi'n sy'n hogyn. Agos bai la enoch yn ôl fwrs er siŵl dy sarn sy'n hogyn yn dor la dig agos bai yn prif wôr rhyd felych Nyn glan tych, bai sy'n sy'n dwi'n te, agos gan la ymlaen, agos bai mor siŵl na ffeil ar siŵl dy dwi'n yn siw la dig, agos yr eist bai'n fri felwch dwi'n te, lor le, gyda mal sy'n trwnnw na dyr siad, mar sy'n na dyn darm dy sy'n, agos ta rhan gael un o'r gwyni ffost, le sy'n nal un tŵr tîn y galach ar tosi dy mort yn dor la ffyd, e glew si yn nas yn rhan y fferishti, agos bai sy'n dy pleile ofer eich sylw. Na dy siach dy cair, ni cwg si do, gos na dy wag mwyd na ffogri o'n twysgert agos eist mwyd le cwpla ffogri yn siog agos eist mwyd le sport y tarn yn fes ar siwl dy sarn siog agos gachwyl gachwyl mei y tarlw mar sy'n tŵg y gi clwys o sio y dosoch bori
1: Is ar chwrsí pelle y fes mwyd ag dîrw ar yn sahron agos trochtrach dain ar chlyffi as gaile, dŵn yng ngol agos corco. Be mwyd y Milan Rwy go chlyffyn y cerwn rwy le siamrog y chartwn sy'n gwmwrtas di choelihe ag o chryf idrfanach pelle yn y gaile fe. Yn chyn, ffecyn mwyd yn mei Michael Brannach yn an o tywent ymach sy'n mawt y cerw canysg yn chryf idrfanach agos iatyn y tŵrtau ar chyl chwnlo. Be mwyd y stod yn ffyrsi chyma gan chlyffy idrbarn yn y ffarbocha agos bael y chlawr y gryf hintr pelle yn y gaile fe. Da chlyffi môr ar siŵl yn nŵn yngol chyma agos be mwyd y gil chora gwn chlyffi lech anlis di choelihe ydy'r ordraha agos na calabygo sy grif hintir. Agos be mwyd ar ffork hir chonol chyma o ti mewn lif mi hel y tŵrt ai yn y cerym oestri la hoti wain tymach sy'n fawlt i cerw canys gwn chryf hintir. Ni yn ymwyd damar dar grachu chorca a charyd agos be mwyd y mael yn choli gwn chlyffi nif o bon agos rwy'n y hynimo y brif rhyf idrfan

0: an cealtar cliúta as Kerry Brendan ó Begley a bhí bolú in sin agus trí fort in dénta jásige. The Lonesome Jig, The Orphan agus Port Wyrs I Gaeli agus na mai a hannig siad leis. Tá fum airige ag go bare na gailte háart fan na rása agus go dóir agus is teasa le an eile den áran a chluinstin. Seo seosú chealhaí as bolan na fine agus an fum eile agusan.
1: Tá gála na gonlach ag gíirí sa spéir agus gríonhhui an óhar ag tomú sa bhhuiir. Tá na bacha gí dren den faoin sin deúr don, Gí bare na gwiltis, gí bare na don. Tá na bú ag a géim ní nuas mol í chráhí, as na círi ag árdú le dridim na hí. Tá gyáir mar sú an snis grega chínon, gí bare na gwiltis, gí bare na don. Mwyl an tan bag jílis mugra húgadjó, as an áras na nívons na leifadó. At chúni mogíní ró ra ar a glun, gí bare na gultis, gí bare na don. Hányán in sa maragú la tír na wió, dat dúrit sa caislan ar walart mó chró. Bár lomsta mó jílat, gan jídan gan bon, mas gí bare na gultis, gí bare na don. And since uishke kol were tan bradan ishke, agus heart fun a hummel tan liag agbri. Tig na holy ir skan an tredag zan lun, mar ta jidan gan deal fagi baran adon. Tiw her ta shliw shnakte eg nok du e ken, na hivin a urkus kroli hin a vien. Ta falun a lorige cha chumpil a bren, as a jalru an nuas ergi baran adon. Dám wajú na dýni mar a warhys na sleif, bach wylgia mo chwyrt sar gybar yn y greif. Ach jymi yn sinsir fi dafwl ys bryn, tan oeg mor fawn nis fa gybar yn y don. Che gyym sa padrig ys nif cholym cael, nach nyr yn sian fflyhys yn yrw mo hil. Ach mae hanym safa sialw fwy'n sian jalwr don, a asys erchladu gwi bar yn y don.
0: Seosw chalfi a fi ogyn yn sian agos y lygan hen da gwi bar yn y don agos lioga smwynt mynd na hi hynt i bre a chaich ma chwys yn y chodiach da chwys y jahe chiol chwys yn sian y mwyl yn y ffynia agos di ni eithwyl yn y gilieris di agos a hannyn ciol agos Chenny fy galant y cwl chawnt yr egia agos e lan crach agos codiach y goni. Rhaid mwy jyrae yn ysla Joni Madden agos ffom i